0: ẹyẹ wà dẹ́mẹ̀. A sọ pé
1: mo jáde.
0: Inú yàrá ògùn agbolẹ̀. Inú yàrá ògùn agbolẹ̀ bàbá mi. Mo jáde níbẹ̀. Mo jáde níbẹ̀. Oya.
2: Iná o.
0: Mo jáde níbẹ̀. Inú yàrá ògùn agbolẹ̀ bàbá mi. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde o. Mo jáde